0: uštede i dobrog raspoloženja.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Kornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.